Tittam, jak babi, pali se ho. Vozil jsem chochli, na majora se omluvili. A já hned z rána půjčil jsem si pod souseda nož. Na majora čekám. Jede se to mezi chochlí.